0: Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
1: Times Square, prosím.
0: Tady máš telefon.
2: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie ukládá...
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Felix 44 kusů u nás, apkou za 269 korun, smetanový jogurt Florian za 9,90 a Mioneto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.

0: opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
7: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lacto-Ureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lacto-Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
8: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
9: Times Square, prosím.
8: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
10: Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30.

0: 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
5: Meloun s nízkým obsahem semen u nás s apkou za 19,90, jeho české mléko s apkou za 12,90 a české kuře za 59,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, vejce z podestýlky M s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní

0: cena pro všechny 14,90 Meloun vodní kilo a Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Intimní micípě na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
2: Times Square, prosím.
1: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
3: Fortuna. Dostane tě do hry. Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
5: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Léto. Máme vše. Například Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Xados. Nesedativní antihistaminikum ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky. Biopron Forte. Pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty na cestách nebo při průjmu. Za 269 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Felix 44 kusů u nás, apkou za 269 korun, smetanový jogurt Florian za 9,90 a Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné.
1: Levnější nehledejte.
2: Meloun s nízkým obsahem semen u nás s apkou za 19,90, jeho české mléko s apkou za 12,90 a české kuře za 59,90. Albert.
3: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.

0: Kvik nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50% a zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 44,90 nektarinky kilo a Tesco cukr krystal za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lacto-Ureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea prolaktik regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lacto-Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.

Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: taky.
1: Měj se, kámo.
2: Hej, máš tu telefon.
0: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon.
0: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Léto? Máme vše. Například Bravilon. Inovativní léčba opakujících se opadů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Xados. Nesedativní antihistaminikum ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky. Biopron Forte. Pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty na cestách nebo při průjmu. Za 269 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: chutná dovolená.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, vejce z podestýlky M s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Felix 44 kusů u nás, apkou za 269 korun, smetanový jogurt Florian za 9,90 a Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea prolaktik regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému

0: tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, vejce z podestýlky M s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba.

0: každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lacto-Ureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea prolaktik regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lacto-Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Přáli jste si neporazitelné léto?
4: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
5: A ve velké.
3: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8-pack. Albert.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Špekáčky piripiri za 69,90 nebo masová klobása čipoláta za 54,90. Albert.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chutná dovolená.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?

0: U E.ONu máme jinou tradici.
1: Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a madeta mléko polotučné za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Felix 44 kusů u nás, apkou za 269 korun, smetanový jogurt Florian za 9,90 a Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.

tak mi to teda nandej, nandej.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné.
1: Levnější nehledejte.
2: Meloun s nízkým obsahem semen u nás s apkou za 19,90, jeho české mléko s apkou za 12,90 a české kuře za 59,90. Albert.
3: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
4: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea prolaktik regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
6: Přáli jste si neporazitelné léto?
7: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
8: A ve velké.
6: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Špekáčky piripiri za 69,90 nebo masová klobása čipoláta za 54,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.

0: V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
9: Díky.
10: Měj se, kámo.
9: Hej, máš tu telefon.
10: Dobře, dobře.
9: Tak kde je ten kluk?
11: Times Square, prosím.
9: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
12: Fortuna. Dostane tě do hry.
13: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, vejce z podestýlky M s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Felix 44 kusů u nás, apkou za 269 korun, smetanový jogurt Florian za 9,90 a Mionetto Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea prolaktik regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
5: Přáli jste si neporazitelné léto?
6: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
0: A ve velké.
5: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Špekáčky piripiri za 69,90 nebo masová klobása čipoláta za 54,90. Albert.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie.
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
16: Tak ještě prosím srovnejte děti.
15: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
17: Díky. Měj se, kámo.
18: Hej, máš tu telefon.
17: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
19: Times Square, prosím.

0: Tady máš telefon.
1: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
2: Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Chillin' Out Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: chutná dovolená.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 14,90 meloun vodní kilo a Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Meloun s nízkým obsahem semen u nás s apkou za 19,90, jeho české mléko s apkou za 12,90 a české kuře za 59,90. Albert.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu.

0: Tylena, osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotylena. E-shop Dermax.cz.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A fakt, že jo?
4: Kdo to byl?

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jste všude?
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
14: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
15: Díky, měj se, kámo.
16: Hej, máš tu telefon?
15: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
17: Times Square, prosím.
16: Tady máš telefon.
15: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
14: Fortuna. Dostane tě do hry.
18: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Pěkný kolo, to bych brala.
5: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
6: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
4: A fakt, že jo?
5: A ty si?
6: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
7: E-shop Dr. Max nabízí. Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dramax.cz.

0: Víc než jen prosecco.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
6: Díky, měj se, kámo.
7: Hej, máš tu telefon.
6: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
8: Square, prosím.
7: Tady máš telefon.
6: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
9: Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
12: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie.
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
19: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus s aplikací za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakže jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, teď ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
10: Jo, tady je vaše zásilka.
11: Chlape, ty jsi všude.
10: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
11: Super.
12: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
13: Tati.

0: Mám chuť něčím překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.
9: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň.

0: I na skvrny.
1: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
4: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
9: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus s aplikací za 29,90 a Radegast 12

0: Karize hořká v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A pak, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn morské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Jo, tady je vaše zásilka.
14: Chlape, ty jsi všude.
13: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
14: Super.
15: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
16: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
17: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
18: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
19: Díky, měj se, kámo.
11: Hej, máš tu telefon.
19: Dobře, dobře, tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
11: Tady máš telefon.
19: Yeah! Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
10: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty si?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Měj se, kámo.
7: Hej, máš tu telefon?
6: Dobře, dobře.
7: Tak kde je ten kluk?
8: Times Square, prosím.
7: Tady máš telefon.
6: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
9: Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstvá.

0: tak šťavnáta, tak laodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
13: Už jsi byl na tobogánu?
14: Jasně, nejsem žádná bačkora.
15: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.
1: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy

0: samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
2: Times Square, prosím.
1: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A pak, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně. Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie ukládá...
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
5: Square, prosím.
4: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
6: Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
10: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
9: Na tisíce produktů.
10: A máma se vždycky ráda odváže.
9: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
11: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
9: Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Už jsi byl na tobogánu?
5: Jasně, nejsem žádná bačkora.
6: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznamenali.

0: Značují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A fakt, že jo?
4: Kdo to byl?
5: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může...

0: prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Tady je vaše zásilka.
5: Chlape, vy jste všude.
4: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
5: Super.
6: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie ukáže...
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je

0: Na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, jste všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
4: Super, tak hezký den.
5: Vám taky.
6: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
8: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůně.

Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
13: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie ukládá...
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Jo, tady je vaše zásilka.
24: Chlape, vy jste všude.
23: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
24: Super, tak hezký den.
25: Vám taky!
26: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
27: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.

0: Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Namražený Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
6: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně. Tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati.
6: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu.

0: Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde, a to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
16: Hned tam jedu.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

ona mi zmizela, zmizela jako laň lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hned až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Tak, co je s tím grillem?
4: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
4: A fakt, že jo?
5: Kdo to byl?
6: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
7: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
14: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
17: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?

0: prosím.
1: Tady máš telefon. Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
2: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, ty jste všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super.
7: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

občan svobodný. Klopí zrak k zemi a ještě pálí. Jizva krvavá, oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
7: A ty jsi?
8: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, jste všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
3: Super, tak hezký den.
4: Vám tak.

0: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně. Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
12: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
13: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbány, číslo 1 v Itálii.

25 hodin denně s tebou mi nestačí, naša láska letí.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: E-shop Dr. Max nabízí. Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie ukládá...
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
13: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
15: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
16: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
17: Jo, tady je vaše zásilka.
18: Chlape, vy jste všude.
17: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
18: Super.
19: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
21: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister

0: Orange.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
4: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
7: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
6: Jedině od Chibo.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
4: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
5: Bonbon? Bonbon!
6: Feel bonbon.
3: Ricola.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
0: A navíc v akci Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Choklit s příchutí mléčného karamelu.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
8: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
6: Jedině od Chibo.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
5: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
4: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Dobrej por.
8: Auajs, co to bylo?
7: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
11: Hned tam jedu.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Bonbon? Bonbon!
2: Feel bonbon.
1: Ricola.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto. Chutná to.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
7: A navíc v akci kapsle domičky Miracle Jar za 149,90. Penny.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edka.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, vy jste všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super.
8: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
6: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder čoklid s příchutí mléčného karamelu.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
9: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
7: Jedině od Chibo.

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: služba, tísňová link. Lekni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super.
3: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
4: Dobrej por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
0: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
3: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
4: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
5: přenést na bezpečný účet.
6: A kdo volá?
4: Vaše bankéřka.
6: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Nemáte?
6: Cože? Tak tu máte.
7: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.

z FIFA World Cup Meal. Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Naučte své děti lépe hospodařit.
3: Už to měsme.
2: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
8: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
9: Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
10: Asi?
11: Čím valou na or.
12: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing?
13: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
15: She has them!
13: Trying to get the whole card in. Welcome.
8: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
17: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
19: Birgo!
18: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
20: Kam ta tržba mizí?
21: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
20: A dost.
21: Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
22: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
23: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
24: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
25: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
24: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
26: Tati!
24: Neomezený tarify.
27: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Pěkný kolo, to bych brala.
5: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
6: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
4: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
6: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.

0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
1: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
2: Co je to virtuální baterie?
3: Virtuální baterie.
4: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
8: Hned tam jedu.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme. Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.

0: going.
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
2: Way to get the whole card in.
3: Welcome.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
6: Jo! Napínavé finále je u konce.
7: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
13: Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
14: Asi?
15: Sin balón ahora.
16: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: Volá vaše nádobí o pomoc?
18: So what?
19: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
21: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
24: Kam ta tržba mizí?
25: Mňau, mňau, poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
24: A dost.
25: Příchozí platby.
26: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
27: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
28: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
29: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
30: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
31: Jo, tady je vaše zásilka.
32: Chlape, jste všude.
31: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
32: Super, tak hezký den.
33: Vám taky!
34: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
35: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o rizik

0: jako podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
1: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

mi zmizela, zmizela jako laň lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

čekají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

0: to je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
6: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
10: Jedině od Chibo.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
16: Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
17: Prosím,

0: Wow, co se to děje?
1: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Tady je vaše zásilka.
5: Chlape, vy jste všude.
4: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
5: Super, tak hezký den.
6: Vám taky.
1: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvá.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto. Chutná to.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
7: A navíc fakci, Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
10: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
11: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
6: Česká spořitelna.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jste všude?
1: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
2: Super.
3: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

hodin denně s tebou mi nestačí. Naša láska letí,

0: prosím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
4: Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové

0: rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačky a limetky.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky.
4: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bite Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
0: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.

0: World Cup Meal.
1: Zažijte z Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
1: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie ukládá...
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Kam ta tržba mizí?
14: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
13: A dost.
14: Příchozí platby.
15: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
16: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
17: A vrátil se mroží.
15: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
18: Už bylo na čase.
15: Mrož dělá léto.
19: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
20: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
19: Na tisíce produktů.
20: A máma se vždycky ráda odváže.
19: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
21: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
19: Užívej si víc za méně. Allegro.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
4: Jo, tady je vaše zásilka.
5: Chlape, vy jste všude.
4: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
5: Super, tak hezký den.
6: Vám taky!
7: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
8: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto, chutná to.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
7: A navíc v akci kapsle domičky Miracle Jar za 149,90. Penny.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: živou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
4: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
3: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
15: Hned tam jedu.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
0: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit?

0: holkou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
4: Feel bonbon!

0: FIFA World Cup Meal.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
11: Nejde elektřina.
10: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
12: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4 000 korun pro nové klienty. Komerční banka.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: souhlasím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc...

0: Božkov originál, půl litru za 129,90. Penny.
1: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90. Byla.
8: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
10: Hned tam jedu.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Dobrej por.
12: Auvajs, co to bylo?
11: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
1: Feel bonbon.
0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
5: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Použi-

Použijte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.

0: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až

0: 57%. Penny.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, jste všude?
3: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
4: Super.
5: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
7: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
6: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
1: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's.
10: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Thanks.
7: Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
8: Asi?
9: Sin balón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
12: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
13: přenést na bezpečný účet.
14: A kdo volá?
12: Vaše bankéřka.
14: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
12: Nemáte?
14: Cože? Tak to máte.
15: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
16: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
18: Už jsi byl na tobogánu?
19: Jasně, nejsem žádná bačkora.
20: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
21: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
22: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
21: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
23: Tati!
21: Neomezený tarify.
24: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
25: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
26: Let's go to the store then.

0: How you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
2: Way to get the whole card in.
3: Welcome.
4: Naučte své děti lépe hospodařit.
5: Už to mě smějí.
4: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.

0: asi nemá smysl pro humor. No já vám prostě nikdy nerozumím, o čem se bavíte a vůbec jako moc nerozumím.
1: Ale tamhle padá hvězda, víš to?
0: Ukaž kde? No jo, tak rychle něco si přej.

0: Čau, bradlenko. Máš tady nějakou žbínu? Kosmi!
1: Kosmi, pojď!

0: pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Díky. Měj se, kámo.
11: Hej, máš tu telefon.
10: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
12: Times Square, prosím.
11: Tady máš telefon.
10: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
13: Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
15: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
17: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
15: Jasně.
18: Co je to virtuální baterie?
19: Virtuální baterie ukládá...
20: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
22: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
23: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
24: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
25: Datart vyhlašuje Datart nákupy s ex.

0: exkluzivními slevami.
1: Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
5: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
6: Bez.
5: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
5: A navíc fakci, Jar Lemon 850 ml za 49,90. Penny.
6: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
7: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibo.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
1: Penny, kryjeme vám záda.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Už jsi byl na tobogánu?
4: Jasně, nejsem žádná bačkora.
5: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%. Prosím.
6: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
8: Feel bonbon!
9: Ricola!
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý por.
4: Co to bylo?
3: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudačí a limetky.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
7: Asi?
8: Malona ora.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
9: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPB vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPB.
12: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice

0: trojky pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
8: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
9: Já taky.
10: My taky.
11: Já taky.
8: Úsměv.
10: iPhone.
12: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

Léto máme vše. Například Pankreolan Forte. Pomáhá s trávením těžkých jídel a působí proti pocitu plnosti po jídle. Esox. Napálení žáhy s rychlým nástupem účinku. Chrání a regeneruje za 299 korun. Allergodyl. Nosní sprej a oční kapky. Rychlá úleva od očních a nosních příznaků alergie. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
1: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A pak, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
5: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
7: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tady je vaše zásilka.
15: Chlape, vy jste všude.
14: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
15: Super, tak hezký den.
16: Vám taky!
17: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
20: No. To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
23: Už jsi byl na tobogánu?
24: Jasně, nejsem žádná bačkora.
25: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
26: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
27: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet.

0: už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: E-shop Dr. Max nabízí. Fenis

Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. e-shop Dermax.cz

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
14: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
13: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
15: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
13: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
14: Já vás biju ještě.
16: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
18: Hned tam jedu.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
20: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru.

0: Dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden rajčata šery za 39,90 a máslo v Byla klubu za 24,90.
0: Byla.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
6: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
2: Thanks.
3: Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
4: Asi?
5: Sin balón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
1: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
6: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: Jo, tady je vaše zásilka.
8: Chlape, jste všude?
7: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
8: Super.
9: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Já vás biju ještě.
16: Dobrý, 1 giga kombo s ranolkama.
17: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
16: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
18: Tati!
16: Neomezený tarify.
19: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: E-shop Dr. Max nabízí Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění pokožky během několika minut. Nyní 50 gramů za akční cenu. Kotilena. Osvědčený lék na vaginální kvasinkové infekce. Navíc akční ceny na celou značku Kotilena. E-shop Dermax.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
2: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
1: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Tady je vaše zásilka.

0: Chlape, ty jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
0: Super.
2: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
14: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
16: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
19: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
21: I think this is a song of hope.